was a fire.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Color music.
1: The best music.

Tell them music radio. Is this the place? No. It's coming.

0: Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Jam.
1: We on? 1, 2, 3, go!

Music Radio. Hudba všech barev. Praha Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Taylor.

Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Jam.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Color Music Radio.

0: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
1: PTK, H16, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool & The Gang?
4: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
5: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
3: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
5: Přijedete zcela určitě do Zlína.
3: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
6: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
3: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
6: Se Zuzanou Maxa.
3: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
9: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
10: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
9: Ja.
10: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 10 hodin.
7: Color Music Radio.
8: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Coloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
9: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Tell them music radio.
1: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
4: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

Ahoj, moji milí, zdravím vás, krátce po 10. nebo po 20. ať už tedy je, pokud je Color Music Radio. Radio Amerikána, Radio Sázavá, moc vás všechny zdravím, zdraví vás Martin Svátek. Už jsem se hrozně lek, že dneska neproběhne vysílání, protože internetové připojení mi tady dost zlobilo. No ale všechno je v pořádku, mám velkou radost, protože mám pro vás nový alba, novou muziku. A myslím, že to dneska bude krásně tepat, takže třeba nový alba. Jason Aldean vydal album a třeba Casey Musgraves má taky parádní desku Middle of Nowhere, tak o tom si budeme dneska povídat. No a teď už můžeme začít. Na úvod taková, no taková rocková country, vlastně balada možná. Tohle to je Cole Swindell a How Is She. Krásný poslední.

která ani nevyšla na singlu, nehrála se v rádiích, ale já jsem si všiml na tomhle jeho albu Stereotype, se to myslím jmenuje ta deska, tak tam se objevila tahle věc. No a teď už samozřejmě Luke Combs, velký úspěch v poslední době, The Way I Am, tak se jmenuje album, který jsem vám představoval, a současný track.

Can't Love You Anymore. No tak a tohle je nejúspěšnější zpěvák a zpěvačka, co se týče country muziky v současnosti. Morgan Wallen, Ella Langley. Jsem koukal teďka na žebříček Billboardu, celostátní žebříček, který nejlepší k tracku. A to jsem ještě nikdy neviděl, že by country zpěvačka nebo country umělec měl dvě pecky na prvním a druhém místě. To je docela velký unikát, i když z amerického žebříčku, samozřejmě z billboardovského žebříčku, z toho singlového se stala prostě žumpa, pojďme si to jako říct, protože to je prostě neskutečný, jak se ten žebříček jakoby vyvíjí. Ne, co se týče jakoby stylu muziky, to je jasný, tak doba se posouvá a je to tak, jak to je, ale i jak vlastně ten žebříček vzniká a co všechno v tom žebříčku vlastně se objevuje, protože třeba teďka vlastně americký rapper, jeden z nejúspěšnějších, Drake, vydává 3 alba najednou, takže to bude, dejme tomu, 50 nových songů a většina z nich se rozhodně v tom celonárodním žebříčku objeví a vlastně zaplaví celý ten žebříček bez ohledu na to, že je to vlastně singlovej žebříček a mělo by se tam umístit třeba jeden nebo maximálně 2-3 tracky od jednoho interpreta. No ale tak to jsem se teďka rozkecal, ale já ty žebříčky sleduju vlastně odmala, když se to tak vezme, takže mě to vždycky zajímalo, jak to funguje a teď občas teda, nedělám to často, že bych se koukal na ten vlastně celonárodní žebříček Billboardu, ale teď jsem mrknul a Ella Langley právě tam je, byla v minulém týdnu na prvním a na druhém místě. Na druhém místě byla věc tadle. Má teď úspěchy i v country rádii.

Ona pořád v tom, dejme tomu tedy singlovým žebříčku, má největší úspěch tenhle ten single. On má úspěchy v Evropě nebo v Anglii. No a už jsme si ho taky dlouho nezahráli. Tak ještě jednou, teď už osamostatnila hra Choosing Texas.

americká záležitost Let Him In Anyway. Could you let him in anyway? Tohle je skvělý Blake Shelton, jeho tedy současná věc a novinku má i Kenny Chesney, já úplně ne, že bych ho vyhledával, to je pravda, ale má teď novou věc, která mě docela baví, tady na 20. místě, debut v první 40, takže 20. nejhranější country song. Tato věc, která se jmenuje Carry On. Tohle je Kenny Chesney, jeho současná záležitost, která zase

tohle je Stephen Lee Olsen, dlouho jsem o něm neslyšel, Relationship Goals. Skvělá, už se skvělá, tady už starší záležitost a my jdeme zase k novinkám. Novej Jason Aldeanyho album, který se jmenuje Songs About Us, tady je první ukázka, aktuální track Don't Tell On Me. Tohle je Jason Aldean, moji milí, posloucháte ACX, American Country Express.

alba Songs About Us a Jason Aldean. Druhá ukázka, to už je tady, jmenuje se Little Hometown Left. Trošku jinak

Little Hometown Left. Já myslím, že tohle věc ještě bude mít úspěch. Skvělá, skvělá věc, vybočující z toho soundu albového současného od Jasona Aldina. Představujeme si album Songs About Us, teď je tady duet společně s jeho manželkou Brittany Aldine. Myslím, že tuto věc už jsem vám tady taky hrál,

Here Gone, tak tohle je manželský duet. Jason Aldean, Brittany Aldean, to je jasná věc, pěkný duet. No a poslední ukázku, kterou vám nabídnu z tohle alba, Songs About Us. To už se rozjíždí, tato věc, What's a Little Heartache. Tak to byl Jason Aldean, dneska jsme si představovali jeho album.

už je nová muzika Holding It Down. To je Chase Matthew. Současná věc, která se teď objevuje právě v country rádiích.

Tak tato věc by se ti mohla líbit, co říkáš? Docela slušně nafrázovaná věc, skvělý nabušený hlas, tak to byl Chase Matthew. Tak zdravím Kubu a rodinku, ať je vám fajn. A jsem rád, že posloucháte. Tady už je Lauren Elena.

Chasem, Matthewem. A tohle to byla její současnější ještě záležitost, která vyšla nedávno a jmenuje se Raining Whiskey, to už jsem říkal. No tak pěkný song, takový lehký, v pohodě, takový houpavej. Tak to byla Lauren Elena, teď už je závěr první vysílací hodiny, to je jasný. Letí to jako voda, tak dáme si Miranda Lambert, takovej slow jam countryový, jak já říkám. Tato ukázka All Kind of Kinds. Tak, je to tak? Miranda, here we go. Pak už jenom pozvánkovej break a

0: prezent kapsle 13 a protišedi. Čti protišedi.cz.
1: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zoblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
2: Mixdown sind tu muzikálische Spezialitäten, ja?
1: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
3: Color Music Radio. Color Music Radio.
4: To byla famózní a skvělá show.
5: Ahoj, tady je Roman.
6: Tady je Roman.
5: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
0: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
7: Radio Color 90.7.

druhá vysílací hodina Holiday, rozhodně ne, ale ACX, někdy se mi to motá, no to víte, občas se mi to v té hlavě zamotá a je to tak, ale rozhodně realita je taková, že posloucháme společně ACX, American Country Express, druhá vysílací hodina, moc vás zdravím, no a jedeme. Kane Brown, jeho současná věc, hrál jsem několikrát už, ale paráda, která se jmenuje

Kane Brown, rozhodně hodně úspěšný country zpěvák v současnosti. Tato věc, která se jmenuje Woman. Teď už je další zpěvák, Russell Dickerson. Worth Your While, tak se jmenuje jeho současná věc. Taky nabušená.

Váka, tady jmenuje se Russell Dickerson, Worth Your While. No a teď už Scotty McCreary, tenhle ten zpěvák má novou věc, takový docela fajn pohodový duet. Tak to si dáme za chvilku. Teď jeho hodně úspěšná věc z GB.

Marty McCreary. Scotty, tedy Scotty McCreary, udělal pěkný duet s člověkem, který vlastně tu písničku, kterou teď nahráli, nově taky kdysi napsal a naspíval. Tak Scotty McCreary a Josh Turner, tenhle ten zpěvák countryovej, který měl úspěchy tak kolem toho roku 2005-2006, pak ještě možná trošku dál, 2010 a tak dále. No, Josh Turner má takový pěkný, takový mohutný countryový hlas. Jenom tak jako v ukázce, ono je to dost podobný, totiž ten originál i ten cover, takže jenom tak v ukázce. Takhle zněl originál z roku

ale už dva, a tedy Scotty McCreery a Josh Turner, který si zaspíval. A oni mají dost podobný hlasy, mají hodně podobný hlasy, takže já jsem si říkal, sakra, abych je vůbec poznal, ale ono je to krásně rozpoznatelný, to uslyšíte sami tady, tady ta verze nová. Nová verze z roku 2006. 2026, abych byl přesnej, tak Scotty McCreery a Josh Turner. Tohle skvělá věc.

0: Man, I was so nervous.
1: I know you were nervous.
0: I don't even know what I was saying.
1: But there's only one door in the bedroom, bro.
0: Just one door.
1: Just one door.
0: That's right. Glad we figured that out. We got it right now.
2: Skvělá věc, tak já myslím, že kluci si to užili, proč ne, to parádní song, tak tato ukázka Scotty McCreery a Josh Turner, tato ukázka Your Man. Druhá deska, kterou vám dneska představím, tak to je Kacey Musgraves, taky má velký úspěchy s touhletou deskou, jmenuje se Middle of Nowhere, tady je věc, která ji otvírá vlastně, a už bych mluvil do zpěvu a to nechci. Zvěst, takhle jsem to měl říct, týhletý desce byla tato singlová nahrávka Dry Spell. Kacey Musgraves.

Obecně, když člověk chce být tak jako v klídku, v pohodě, tak si pustí tohle album. Důkazem toho je i ta poslední věc, kterou vám nabídnu, ta už je hodně pomalá, hodně pomalej country slow jam, jak já říkám. Tato ukázka, kterou vám nabízím, tak ta se jmenuje Hell on Me, ale moc pěkná věc, to je poslední ukázka.

tak je docela úspěšná věc, nebo hodně úspěšná. Ain't a bad life, tohle to jsou Thomas Rhett a Jordan Davis. No a teď už moje oblíbená top věc. Keith Urban připravuje novou desku, která se jmenuje Flow State a vyjde 20. června, no moc se těším.

parádní záležitost. Keith Urban a Michael McDonald. Jediná původní věc na tomhletom albu. Jinak je tam, bude tam 11 věcí a 10 coverů a jediná tahle původní. No rozhodně tahle ukázka se hodně povedla. No ale já tady mám ještě jednu ukázku z připravovaného alba od Keese, jak já říkám. Od Keith Urbana, tak album se bude jmenovat Flow State. Bude tam třeba i tenhle ten cover, tady tohle je originál, jenom tak jako v ukázce Robbie Dupree.

Nevím, no to nevadí, ale každopádně rok 2026. Tady je australská verze, tedy Australana z zpěváka, kytaristy. No samozřejmě skladatele, producenta, tak to je Keith Urban, jeho nový album 20. června. Těším se. No a jinak tato ukázka Steal Away, tenhle ten cover původně od Robbieho Dupreeho. Tak můžeme si dát, jasně.

tohle to je Luke Bryan, jeho současná věc. No a v tuhle chvíli tady to je zpěvák Zach John King. Taky současná záležitost Get to Drinkin'.

tu následující věc mám ještě nehrál, ale zapomněl jsem na ní, dneska jsem ji chtěl zahrát. Nabízím tuhletu skoro už závěrečnou věc. Tohle zpěvák, který se říká Garrett. Zajímavá věc.

Moc děkuji za pozornost, děkuji, že jste tam a že posloucháte, že vás baví country muzika. My se můžeme slyšet zase příště, buď v sobotu v 10 nebo v neděli v 20 na Color Music Rádiu a taky na rádiích Sázavá Amerikána. Mějte se, čus, pěkný víkend.

0: co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Ladies and gentlemen.
3: Can I please have your attention?
4: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
5: Let's find out. Ready, set, go.
6: Color Music Radio.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.

Příjemné odpoledne a ničím nerušený sound Radia Color. Je tady čas pro sax a po týdnu vás všechny srdečně zdraví Vláďa Drtina s pořadem Sax Appeal. Samozřejmě, že i dnes je pro vás připraveno spoustu muziky z oblasti R&B, funky, soul, fusion, latiny a smooth jazzu. To vše v té následující hodince a doufám, že si to společně patřičně užijeme. Tak, to byl David Sambor na úvod a teď už jsou tady Braxton Brothers, Forever Together on the Radio Color.

Příjemný smooth jazz, Forever Together, Braxton Brothers, basista a saxofonista na Radio Color. I Once Had Your Love, to je legendární vibrafonista, který samozřejmě u nás na Coloru jako doma, Mr. Roy Ayers.

Mr. Gerald Albright, vynikatý smooth jazzový saxofonista, Four on the Floor. A vy posloucháte Kolora a samozřejmě pořad Sax Appeal, kde si převážně nabízíme saxofonovou muziku. Ovšem, teď už je tady jedna novinka, nové album George Bensona. Natočil ho s orchestrem Roberta Farnona a je to opravdu skvělá deska. Spoustu standardů a jeho jazzové kytary. Love is Blue, George Benson.

čas pro Candy Dulfer na Radio Color. V pořadu Saxe Píl, velká pohoda. Dámy a pánové, ladíte Color a my si jedeme. Saxe Píl, to je pořad, který nabízí převážně saxofonovou muziku a teď už se hlásí o slovo Mr. Náží a s ním vynikající soulmaker a zpěvák Frank McComb. Tak tady je Modern Lovers.

Incognito. Tak to je název vynikajícího alba kapely Spyro Gyra. To je Jay Bekenstein a s ním Tom Schumann a slavná nahrávka pro 80. léta. Teď už si dáme opět takovou smoothjazzovou náladu pro dnešní odpoledne a to je trojice saxofonistů The Sex Pack, Can't Help It Myself a vy jste stále naladěni na Rádiu Color.

Back. Tak to byly trojice saxofonistů Jeff Kashiva, Kim Waters a Steve Cole. Can't Help Myself. No a my se teď podíváme do Brazílie a zaspomínáme na slavného brazilského skladatele, zpěváka a producenta Sergio Mendeze, který nás opustil 5. září. Velikán brazilské muziky, který spolupracoval se spoustou slavných interpretů, jako například Cannonball Adderley, Herbie Manem a samozřejmě i v současné době s kapelou Black Eyed Peas. My si nabídneme jednu slavnou nahrávku Aqua Jibibir, Sergio Mendes na Rádiu Klor.

Mr. Sergio Mendes a jeho muzika. Brazilský muzikant, který více než 60 let dělal skvělou muziku a přispěl k rozvoji bossanovy a latinskoamerického popu. Sergio Mendes nás opustil v září a my jsme vzpomínali v pořadu Sex Appeal na jeho slavnou muziku a slavné nahrávky. Dáme si jednu na závěr, to je Maškenáda, kterou určitě znáte, a já se v tuto chvíli rozloučím a popřeju vám samozřejmě ničím narušený poslech našeho rádia a my se uslyšíme opět příští týden, a to v neděli v 15 hodin a také ve čtvrtek v 18 a v sobotu kolem 13. hodiny. Mějte se moc krásně a mějte se sexy, loučí se Vláďa Drtina.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Stand and Deliver, tak to byl Adam and the Ants, začátek dalšího vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás od mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Nevína, který posloucháte v pravidelných časech na Core Music Rádiu i na Rádiu Hey. No a dáme si hodinku hudby 70. a 80. let, stylu New Wave, New Romantic, synthpopu a také postpunku. Dneska to navíc bude takové docela jazykově rozmanité, tak se doufám těšíte. Budou to Altered Images, Bring Me Closer, taky Len Lovitch a Think We're Alone Now, to je ta její verze téhle skladby, se kterou pak uspěla o něco později, v roce 87, taky Tiffany, to byl velký popový hit v hitparádách, ale skladba od Len Lovitch je jaký moc pěkná. No a jako první jsou to Talking Heads a Once Lifetime a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech New Wave.

Milanovič, Think We're Alone Now, moc hezká věc tady v New Wave. A dáme si samozřejmě další muziku. John Fox a Europe After the Rain, to je skladba z desky The Garden, jeho druhého solového alba z roku 1981. Potom tu bude Lil Berlin a Ostberlin Wahnsinn, abychom si zahráli taky nějakou tu německou novou vlnu. Toho je taková, řekněme, postpunková verze německé nové vlny, protože ta byla celkem rozkročená, začínala spíš právě takým tím postpunkem a začínajícím elektrem. No a později se překlenula do popu a to jsou ty známé věci, jako je Peter Schilling, vlastně i Falco, Nena hlavně a tak dále. Těch interpretů byla spousta a Lil Berlin to je jako docela zapomenutá kapela. A jako první jsou tu Joy Division, protože v květnu, konkrétně 18. května, je to smutné výročí smrti zpěváka Iana Curtise, který spáchal sebevraždu 1980 samozřejmě. No a bylo by tomu tedy dnes 46 let, nebo je tomu 46 let od jeho sebevraždy a rozpadu kapely, která se potom přetvořila v neméně úspěšnou formaci New Order. My si dáme o Joy Division tu slavnou a krásnou věc Love Will Tear Us Apart tady v New Wave.

Ostberlin Wahnsinn, to je skladba o východním Berlíně od kapely Berlín, že se tedy vydají na výlet do východního Německa, do východního Berlína. Tomuhle je taky zajímavý klip k té skladbě, kdy vlastně oni hrají přímo u té berlínské zdi z té západní části pokreslené různými grafity a podobně. No a na druhé straně berlínské zdi jsou tam vidět ty stříony a ostnaté dráty a tak. No prostě jako dokresuje to tu absurditu té doby, která v Berlíně panovala. My si dáme další muziku, tady v New Wave, čeká vás kapela Simple Minds a I Travel, taky si dáme vynikající New Music a jejich Warp z té jejich třetí desky. A jako první Mecano El Amante de Fego, to je španělská New Wave, taky velice hezká věc, kterou si pustíme tady v pořadu New Wave.

Ne, nebojte, chyba není na vašem přijímači a nezaseká se nám vysílání ani nejsou žádné problémy s příjmem. Protože takto sekaná je opravdu skladba Warp ve svém závěru. Celá ta deska byla akorát experimentální tehdy od New Music a tahle ta skladba, která je na jím konci, tak prostě končí, jako kdyby vám začalo přeskakovat CDčko nebo vypadávat internetový stream Core Music Rádia nebo Rádia Hey. Ale byl to záměr autorů, no a my si dáme další muziku. Tady v New Wave. Bude tady Mike Oldfield a Platinum Part 4. Taky se podíváme do novější muziky, protože i tu si hrajeme tady v New Wave a občas se podíváme na nějaké skupiny a interprety, kteří se inspirují v 70. a 80. letech v době New Wave, New Romantic a tak podobně. A tentokrát to bude česká kapela Něco Něco a jejich krásná synťáková věc Obrysy. To je opravdu jedna z nejhezčích elektronických věcí, které tady v posledních letech vznikly. Konkrétně tedy pochází z roku 2024. No a teď na začátek OMD nebo Orchestra Maneuvers in the Dark a jejich skvělá věc Souvenir tady v New Wave.

Něco něco a obrysy, moc hezká skladba z české tvorby posledních let, jak jsem říkal, jedna z těch nejhezčích synťákových věcí, které tady v posledních letech určitě vznikly. No a New Wave je na svém závěru, další pěkné synťákové věci si pustíme opět za týden v pravidelných časech. Loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu a na závěr si dáme dneska podruhé německou novou vlnu. Tentokrát to bude kapela Javol a jejich nádherná věc Rendezvous. Taková trochu popovější věc, ale moc povedená, kterou také určitě v českých rádiích jinde než tady v New Wave, případně v Lahoutkářství na Core Music Rádiu o víkendu neuslyšíte. Tak naslyšenou opět za týden a teď si užijte tuhletu věc na závěr.

0: Rádio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.

Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha Brnok. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Jam.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio Color.cz.

so high, there's no way to turn.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
6: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stole. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 €.
1: Nazdar, nazdar, koloráci. Tak vám přeju nádherný ráno a dneska i krásný sobotní odpoledne. Jo, vždycky budete trošku zmatený, ale protože tohle se reprízuje, tak musím dodržet i pravidla, aby tam byla i sobota. Tady jsou Duran Duran, Ordinary World. Už se nám to blíží, 24. června. Jdeme na ně živě.

Ordinary World. Duran Duran na rádiu Color Music. Tak včera jsme jeli trošku funky a dneska pojedeme New Wave. Prostě to, co se povedlo a bylo to výborný. Hlavně hudba z Velké Británie. Tak se mějte krásně ve středu, ale i v sobotu odpoledne. A v sobotu má být 27 stupňů, takže bude nádherně. Tady jsou Flock of Seagulls, hej no Radsku!

The more you live, the more you love. Tak to byly Flock of Seagulls. A teď si dáme něco, čemu já říkám výborná abeceda. ABC. The Look of Love. Part 1. A kdybyste náhodou chtěli něco zahrát, tak mi klidně napište. Nemám s tím vůbec žádný problém.

Anglii, tak teď musí nastoupit samozřejmě i Phil Collins. Na toho nesmíme zapomenout. Susudio. Tak Marcello, volume rights.

Susu Studio. Tak to byl Phil Collins. Jinak dneska máme 20. května. Je středa. A hrajeme zápas s Itálií. V 16:20. Tak když budete chtít, tak si můžete znova tipnout. A třeba vyhrajete půl litr Colorádia anebo čaje tékané. I když bacha na to, Itálie hrála poslední zápas výborně. Ale zůstáváme pořád v UK, čili ve Velké Británii. Tady je Jimmy Somerville a Bronsky Beat Small Town Boy. Tak doufám, že vám to zvedne náladu a někoho to zvedne i z postele. Jinak posloucháte Color Music Radio ve středu ráno a taky v sobotu odpoledne po 17. hodině. Takže teď je 17.18 a 7.18. Moc se omlouvám, ale musím to takhle vždycky říkat, aby posluchači nebyli v sobotu úplně zmatený. Romeo Show si vyžaduje reprízu.

Runaway, Tenuway, Runaway. Tak to byl Jimmy Somerville a jeho bronzký beat Small Town Boy. Tak, teď tady máme další přání. Napsal si Pavel. Takže Pavlovi nemám vůbec žádný problém zahrát Kool and the Gang a Ladies Night. Sice nám to trošičku rozhodilo hudbu z UK, ale nevadí, za chvilku se tam hned vrátíme. Tak Pavle, uži si to a volume right.

Ladies Night, Cool and the Gang. Tak, teď se vrátíme zpátky do Anglie. Tady jsou China Crisis, Wishful Thinking. Jinak ještě jednou řeknu všem pravdu. Nejsem DJ. Jsem normální moderátor, který vybírá písničky a doufám, že se vám budou líbit. Nemám to prostě takhle.

China Crisis, Wishful Thinking. Tak, teď se podíváme na jednoho borce v klobouku, který se jmenuje Boy George a jeho kapela Culture Club. Tak si dáme trošku vychytávky z anglické kultury, z hezkýho klubu Karma Chameleon.

tak to skončilo krásně rychle. Tak to byl Boy George a jeho Culture Club, Karma Chameleon. A tady už se připravujou Depeche Mode. A Question of Time. Je 7 hodin

4 minut, je středa ráno a taky sobota odpoledne, takže v podstatě je 17.34. A jak jsem říkal, svátek má dneska Zbyšek, zítra Monika, tak konečně někomu popřejeme. Tak David Gehen už to rozjel. It's a question of time.

Just a Question of Time. Tak to byly Depeche Mode na Color Music Radio. A teď přijde jedna z nejlepších zpěvaček z Velké Británie. Jmenuje se Annie Lennox a její frajer Dave Stewart. Společně vytvořili krásnou a velmi populární dvojici Eurythmics. Tak, teď si dáme jejich mega hit Here Comes the Rain Again. Tak, přeju vám krásný ráno. A hezký dopoledne. A taky sobotní odpoledne.

Annie Lennox, Dave Stewart, Eurythmics, Here Comes the Rain Again na Color Music Radio. Tak a nesmím zapomenout na jednoho velkého borce, který se jmenuje JK. A tady jsou Jamiroquai. A pokud Color poslouchá teď i Dáda Gondík, tak si to určitě užije, protože ten Jamiroquai

Ooh, when you gimme, give me something, Jamiroquai. Tak, teď si trošku zpomalíme, ale dáme si mega flákotu z UK. Tady jsou Fiction Factory, Feels Like Heaven. Když ráno vysílám, tak taky cítím nebe.

Feels Like Heaven. Tak to byly Fiction Factory. A už nám zbývají do konce mý Romeo show jenom tři písničky. Tak teď si dáme první. Je tady Holly Johnson a jeho Frankie Goes to Hollywood. Relax, don't do it. A moje verze Kolaps je tady. Moje vrozený vady. Aha. Relax, don't do it. Collapse je tady, nemůžu sehnout.

Tak to byly Frankie Goes to Hollywood a jejich mega flákota Relax. Teď si dáme Heaven 17, Temptation. Předposlední věc mojí dnešní Romeo show na Color Music Radio. Tak vám přeju krásnou středu a taky nádherný zbytek soboty.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

0: Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.
1: Color Music Radio. Color Music Radio. To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
1: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
6: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.

It's My Life, skladba ze stejnojmenné desky z roku 1984 od kapely Talk Talk, nám otevřela další lahůdkářství na Core Music Radio, tentokrát v sobotu s datem 23. května 2026. No a od mixpultu a mikrofonu vás u poslechu hudby 70. a 80. let vítá Jakub Melín. Dáme si spoustu pěkné muziky, bude tady samozřejmě pop, bude tady disco, new wave, synthpop, italo disco, nějaká ta německá nová vlna, austropop a tak dále, takže se máte na co těšit. No a začneme třeba s A La Carte a s webou Radio. Taky tady bude Rockwell a Somebody's Watching Me jako první. Eddie Murphy a spolupráce s Rickem Jamesem, to byl celkem velký hit, ale taky se na tuhle skladbu trochu zapomnělo a to je skladba Party All The Time. Já vám přeju příjemný a ničím zrušený poslech. Dneska je to opět ze záznamu, takže hudební přání si schovejte na příští týden, kdy už se bude vysílat živě a doufám, že si dnešní večer užijete s Core Music Rádiem a s hudbou 70. a 80. let. Tady už je Eddie Murphy a Party All The Time.

Summer is Watching Me, ohromný hit v roce 1984, to byl Rockwell a samozřejmě taky Michael Jackson, který mu tam zpíval vokály. No, vlastně tehdy byl nějaký rok a půl, dva roky po vydání desky Thriller, která bořila veškeré myslitelné hitparády a všechny singly zmínily ohromný úspěch. No a najednou přišel jakýsi Rockwell, ale zpíval tam Michael Jackson, tak samozřejmě z té skladby byl taky ohromný hit. Dáme si další muziku, tady valutkářství Multi Special a Motivation, taky Sherbet a Houset a bude tady i kapela Seven Circle a Touch in the Night. Nicméně začátek Limal a jeho solová věc Only for Love, za mě asi jedna z těch nejlepších jeho solovek, mi se tahle ta věc líbí ještě víc než Neverending Story. Nicméně samozřejmě Neverending Story je jako pěkná záležitost. Ale Only for Love se dneska takřka vůbec nehraje, tak si ji připomeneme tady valutkářství na Color Music Radio.

Sherbet, Hauzet, Holkářství dohrávají. Hrát bude už za chvilku další hudba 70. a 80. let. Dáme si Indians in Moscow a I Wish I Had, to je taky hodně zapomnutá kapela. Potom tu budou Japan a jejich skladba Quiet Life, skvělá věc z začátku 80. let. A dáme si taky Cube a Concert Boy, to je taky moc pěkná záležitost. Jako první je to Madonna a její vlastně první hit z desky Madonna z roku 1983, skladba Lucky Star. Na téhleté desce pak byla ještě hitová věc Holiday a taky krásná Borderline. No a pak samozřejmě o rok později přišlo mnohem slavnější album, které Madonna vystřelo do žebříčku popularity na úplně první místa, a to byla deska Like Virgin. My si hráme Lucky Star, její první úspěšný single, tady v Hudkářství na Color Music Radio.

Corey Hart ten bude. Ten vás čeká za chvilku. Tohle to byly Cube a Concert Boy v lahůdkářství na Core Music Radio. No a Corey Hart, ten vás čeká už za chvilku, protože si dáme Sunglasses at Night, taky tady budou Berlin a Like Flames, no a potom další muzika, třeba Boys Next Door a Lady of the Night. Teď ale právě tenhle ten One Hit Wonder, který se dnes hraje, a zejména v Rakousku je tahle skoda oblíbená, tam se i velmi dobře umisťovala v parádách v 80. letech. A třeba rakouská rádia ji paradoxně hrají mnohem častěji než ta německá. Zase německá rádia hrají jiné skladby častěji, no prostě občas jsou takové různé regionální rozdíly. Tak tady už je skladba Sunglasses at Night v lahůdkářství.

Lady of the Night a Boys Next Door na Core Music Rádiu Vahutkářství. Posloucháte muziku 70. a 80. let, no my si hrajeme hity i rarity, i vzácnosti z vinylu a tak podobně. Tohle byla taky celkem vzácná věc, která se moc nehraje a dáme si takové i v následující hodince. Bude tady třeba kapela Laban a Caught by Surprise, pak spolupráce Mike'a Oldfielda a Bonnie Tyler, skladba Islands. No a jako první je tu francouzská New Wave kapela Indochine a L'Aventurière, taky moc pěkná věc, která se v 80. letech docela hrála, třeba i na tehdejším Bayernu Dry, ale dneska už se moc nehraje, tedy kromě Francie, kde stále kapela Indochine je dost známá, dost populární, ale u nás v rádiích asi moc neuslyšíte. Tak si dáme tady Vahutkářství na Core Music Rádiu. No a Jakub Melín vám od Mixpultu a mikrofonu přeje nadále příjemný a ničím nerušený poslech.

Jellyfish a Living in a Fool's Paradise, taky jeden z bodlých kousků 80. let tady v Lahutkářství na Color Music Radio a dáme si další muziku. Připomínám, že tenhle týden je vysílání předtočené, to znamená hudební přání a tipy si schovejte na příště, kdyby se Lahutkářství mělo už vysílat komplet živě. No a dneska vám doufám nabízím a ještě nabízet budu příjemný playlist pro váš sobotní večer s datem 23. května. A doufám, že si užíváte sobotní večer ve společnosti Color Music Radio. Latin Lover a Casanova Action už za chvilku, taky Bruce Hookburn a Lovers in Dangerous Time. No a jako první ELO neboli Electric Light Orchestra a skladba Secret Messages tady na Color Music Radio.

Bruce Cockburn a Lovers in Dangerous Time v hudkářství na Color Music Radio. Taková příjemná softrocková věc z 80. let. No a my si dáme Bruce Cockburn a Lovers in Dangerous Time v hudkářství na Color Music Radio. Taková příjemná softrocková věc z 80. let. No a my si dáme další muziku. Už za

nemůžu, kdyby náhodou jako někdo chtěl. Ale Ricka Astleyho vám tady pustím rád a určitě ho pustím dneska i v Lucerna Music Baru. Taky tady bude další kousek a to je kapela Sayer a The Secretary. To jsme si tady docela dlouho nehráli, tak si to dáme i dneska tady v Lahůdkářství. A aby toho nebylo málo, tak jsem tady dneska mluvil o Michaelu Jacksonovi, tak se podíváme na nějaký kousek z desky Thriller. Já jsem si říkal, že dlouho tady zazněla jeho velká hitovka Beat It. Tak si dáme tady v Lahůdkářství na Core Music Rádiu.

se dá poslouchat Outkářství na Kohor Music Radio s muzikou 70. 80. let. To byl Paul Young a Love of the Common People v té obové verzi z desky, která vyšla v roce 1983, no a jmenovala se No Parley. Teď si ale dáme další muziku, Aina Falskirk, tedy jedna ze zpěvaček Abby, a I Won't Let You Go, to je taky její celkem zapomnutý solový hit z 80. let. Bude tady taky Ed Visser a Daniel Sehuleka a Giddy Up Go Go a dáme si i skladbu How Long, kterou tady hrávám celkem často od Lips Inc., ale tohleto je verze ze 70. let od projektu Ace, takže Ace a How Long, to je rok 74. Jako první ale právě Aneta, která měla samozřejmě krásný hlas a určitě přispěla k tomu velkému úspěchu Abby v 70. a 80. letech společně s Freedou a taky samozřejmě společně s Bennym a Bjornem. Že? Nicméně tady je její věc solová už I Won't Let You Go na Kohor Music Rádiu a Outkářství. A Jakub Melín vám i nadále přeje příjemný poslech hudby 70. a 80. let.

Tak to byl Plastic Berta na Two Petit La Planet na Kód Muzik Rádiova Hudkářství. Posloucháte muziku 70. a 80. let a budeme si ji hrát i nadále. Už za chvilku tady mám pro vás třeba Ricky King a Helly Hay Lewis. Taky přijde Rupert Holmes a Escape alias The Piňák Kohada Song. A taky si dáme Ryana Perise a nedáme si Dolce Vita, to je jeho samozřejmě největší hit z 80. let, ale dáme si jeho druhý a velice podobný single Fall in Love, který mám osobně vlastně o trošku radši než právě Dolce Vita, mně se ta věc prostě líbí víc. Nicméně tahle skladba se vůbec nehraje. Dolce Vita stále zní tak nějak v rádích, ale Fall in Love to prostě úplně zmizelo, takže si tuhle věc pustíme. Jako první ale právě Ricky King a Helly Hay Lewis, to je věc z přelomu 70. a 80. let, kterou si doufám tady v Hudkářství na Kód Muzik Rádiu užijete.

Robert Holmes a Escape na Cohen Music Radio, The Piña Colada Song. To je skvělá věc z 70. let, kterou jste slyšeli tady v Houtkářství. No a my se dáme další muziku. Bude tady Sandra a její Lorraine, taky instrumentálka od Romanelliho Connecting Flight. A jako první Secret Service, další švédská kapela, která měla v 80. letech a na konci letech 70. velké úspěchy. Jsou skladby jako Jessica, Flash in the Night, Ten O'Clock Postman, nebo LA Goodbye a Oh Susie a mnohé další. Je vlastně hrozně paradoxní, že tahle ta kapela se dneska taky strašně málo hraje v rádích, alespoň tady u nás v Česku, ale třeba i v Německu jí slýchám velice málo, přitom těch hitů, které měly, bylo opravdu spousta. Tak si v Houtkářství připomeneme jejich skvělou věc Flash in the Night. Tady na Cohen Music Radio.

Chutkářství. Color Music Radio. Color Music.

Instrumentálky a dlouhé skladby si tady běžně hrajeme až po půlnoci, ale protože je dneska vysílání přetočené, tak jsme si dali tenhle kousek i před 11. hodinou. Romanelli a Connecting Flight na Core Music Radio, vahutkářství. No a dáme si další muziku, Kvel a Zarus a Goodbye Horses, to je skladba, kterou asi mnozí poznáte, když ji uslyšíte, ale podle názvu určitě ne. To je skladba totiž, která se objevila

slavném a dodnes velmi tedy oceňovaném filmu Mlčení hňátek při takové docela explicitní scéně. A nikdy tam vlastně nebylo zmíněno, kdo to zpívá, co to je a tak, ale ti, co to viděli, tak si na tu skladbu už je vzpomenou. Taky tady budou Pink Rhythm a Melodies of Love, no a jako první Chili a Secret Lies, to je taky celkem zapomněný kousek z začátku 80. let. Chili měli úspěchy už tedy na konci 70. let, ale potom začátku 80. let přišla právě tahle ta skladba Secret Lies, která taky budovala celkem hitparáda, hrála se v diskotékách, ale dneska se na ní tak trochu zapomnělo. Tak si ji osvěžíme, tady je Blahutkářství na Core Music Radio.

Freddie Mercury a jeho spolupráce s Georgiem Moroderem, skladba Love Kills z roku 1984, nám dohrává na Core Music Radio. My si dáme další muziku 70. a 80. let. Posloucháte Lahůdkářství v sobotu s datem 23. května 2026. Od mikrofonu a mikrofonu vás provází sobotním večerem Jakub Nevín se spoustou muziky 70. a 80. a s tou budeme pokračovat i nadále i teď před půlnocí. Čeká vás docela dost německé nové vlny, dáme si i nějaký ten austropop a taky nějaké ty maxáče před půlnocí. Teď ale Mandy a Boys and Girls, to byla produkce Stock Aitken Waterman z 80. let, samozřejmě jako Kylie Minogue, Rick Astley a podobně, ale Mandy Smith, ta ve své době úspěšná celkem byla, dneska se na ní zapomnělo, a tak si dáme tenhle její největší hit. Taky tady bude kapela Moral Support a Strange Day for Dancing jako první skladba, která v roce 1984 touhle dobou vítězila v hitparádách a byla velice populární. To jsou Depešáci, tedy Depeche Mode a jejich People Are People. Tahle skladba touhle dobou, konkrétně v květnu, třeba vévodila i německé hitparádě, kde se držela na prvním místě. Tak si People Are People dáme i tady Lahůdkářství na Core Music Radio a Jakub Melín vám i nadále přeje příjemný a ničím rušný poslech hudby 70. a 80. let.

Summer Support a Strange Day for Dancing, taky skvělá věc 70. let. Tady v Lahoutkářství na Color Music Radio posloucháte sobotní večer s hudbou 70. a 80., který vás doufám baví a těší, ať už posloucháte v autě, doma, nebo třeba někde u nějakého grilování, protože na tenhle víkend už meteorologové hlásí celkem příjemné teploty, takže minimálně v nížinách už je to na nějaké to večerní venkovní posezení. I v týdnu už jsem byl s kamarády zase po nějaké dlouhé době v hospodě na zahrádce a musím říct, že to bylo fajn. A občas potkat jako některé lidi po dlouhých letech nebo po dlouhé době je docela hezké. Nicméně, vy si možná užíváte sobotní večer také s přáteli a k tomu vám hraje Color Music Radio a muzika 70. a 80. let. Bohužel vám nemůžu nabídnout tenhle týden hudební přání, protože hraju aktuálně v Lucerne Music Baru, kde už taky určitě je spousta různých přátel, kamarádů a dalších známých a také různých štamgastů, ale za týden by v sobotu Lahoutkářství mělo být opět kompletně živě, takže se těšte a schovejte si hudební přání a hudební typy na příští týden, kde je budete moci tady naplno uplatnit. Teď playlist, který jsem pro vás vybral já, Radio de Luna a Comanchero, taky si dáme už tu německou novou vlnu. Die Minnesänger tady budou. A Der Wildieb von Herzogenbronn. To zní skoro i děsivě. No, ono to je vlastně taková jako pověst o loupežníkovi z nějakého lesa, no, v principu, když to přeložím. Ale jako první jsou tady Štánec a Der Falsche Kuss, to je hodně vzácná věc německé nové vlny, podobně jako ti Die Minnesänger, skladba, která i v německých rádích dneska nezní, ale Štánec měl spoustu krásných věcí a prostě na tohle kapelu se úplně zapomnělo. Stejně jako spoustu jiných interpretů německé nové vlny, tak si dáme tuhle věc. Tady Lahoutkářství na Color Music Radio. Samozřejmě jak jinak než z vinilu.

Já si myslím, že tohoto asi žádné jiné české rádio nepustí. Der Wild Die von Herzogenbronn a Die Minnesänger. No Minnesängeri to byly takový ti potulní pěvci ze středověku. Tak se tím evidentně inspirovala i tahle kapela v 80. letech v německé novelně a dělali tenhle ten song. No nicméně, my si dáme další muziku a protože se nám pomalu, ale jistě blíží půlnoc, tak vás čeká ještě nějaký ten austropop a německá nová vlna a taky dvě maxi verze, které si dáme. A pak ještě jedna závěrečná věc. Takže teď se podíváme tady právě na ten austropop a německou novou vlnu. Bude tady rakouská kapela Chucpe a Marilyn, to je právě ten austropop. Velice vzácná věc, která se těžko schání a já za ní děkuji Karlovi Kaučovi z Brna, se kterým jsme vysílali Italo Disco speciál v dubnu. Tak od něj mám i tuhletu skladbu, která vyšla pouze jenom na vinilu, pak na nějakém CD výběru. Tak si dáme tady loutkářství, také nebo Kids a Die Sängerin von Königssee. Mimochodem za Kids stály stejní producenti jako za Die Minnesänger. Tak s Kids měli větší úspěchy, Die Minnesänger to už takový hit nebyl, ale připojili jsme si to také loutkářství v německé nové vlně. Takže Die Sängerin von Königssee a jako první taky velká vzácnost, to je Anga Werner a Spieglein Spieglein na Core Music Radio. Tohle mimochodem vyšlo samozřejmě na vinylu. To nikde jinde nevyšlo a ten vinyl je pekelně drahý.

Tak to byly Kids AD s Henrym von Königsy na Core Music Rádiu. Posloucháte o hudkářství a hrajeme si muziku 70. a 80. let. A pokračujeme v tom nadále a už tady pro vás mám závěrečné věci dneska. Tak si dáme Petika Hernandeze a Bon si muziku 70. a 80. let. A pokračujeme v tom nadále a už tady pro vás mám závěrečné věci dneska. Tak si dáme Petika Hernandeze a Born to be Alive v Maxi

jako single, nebo respektive vyšel na desce The Walking Model z roku 1983. A hrajeme si maxi verzi téhleté věci. You. Asi největšího hitu kapely Boytronic.

we start, please, friends? You ready?

0: koulat.
1: Člověk je zvláštní tvor.
0: Život je zvláštní sport.
1: A ty fouly je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra půpeční, ale dneska těžko upeč mír. Když je tolik věcí, co se smí.
1: A přitom jsou tak zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.

0: Lidi jsou jako nábytek, stojí a slouží, než půjdou do kytek. Spoustu z nich je hrozný dobytek a zbytek je tak dobytej, že nos nechali v koretej.
1: Lidi jsou zvláštní, rádobek krásný, ze snů a vášní se stávají názory, ze kterých zvážní, když dojdou zásoby, za nabázní se pak splázní.

0: Jazz, jenom tak improvizujou, to umím taky. Dim, dim, dim, dim, dim, dim.
1: To je skákal pes přes oves.
0: Dobře, tak jinou. Dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: To je to samé, jenom místo dim si dělal dum.
0: Oh.